0: Rip de Calico an sin leis an Mathi Band. Agus an ish, Coral a Hashling Fae, on vla.
1: Is mis a Hashling EA, is privid me ar gael sgon a fwynt joiga, an oed tuwn wyd fi lohar. Agus thom me mar fawl da craif fyr si greig on, ceig ar bydd yn craif a fwynt eich yn sgol, craif yn fwynt joiga a ta an sio inyw. Dwmwyd yn sio sa craif, craif yn fwynt joiga. Nuair thosaigh an scoil in áhíle sa séag níor bhena cuaigar cuaigar páiste cuaigar ducklings beaga agus dréir mar a thosaí mar a fás agus anrágam sa don cheolalagus san garcrd a bhhuiine leis le cultúr na gaiilge fas mé gombeh sé ríhabhaach go mbeh ceil mar chríláir na scoile. Agus ceapas méidir gombeh sé go dasan sin dá bhéit mís an aonchar craomh a thosú sa scoil agus bin rinimar gáhíle sa hotaigh tháinig dearing cuaigar nó séise de Hishmore in the scolia, go crinu, August is as shin a dawson on crave mass.